0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Je relax.
0: Relax rádio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: První probuzení na moři?
1: První selfie s delfínem.
2: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
3: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
7: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kbcz. Komerční banka.

0: 6.00 je přesně teď.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Počasí.
0: Pokud se chystáte na výlet na Moravu, počítejte, že tak jako pršelo v noci v Čechách, tak na Moravě by mělo pršet během dne a taky tam bude větší zima, zhruba o 4 stupně Celsia než v Čechách. Během odpoledne by se už postupně mělo ukazovat sluníčko a dnes by se počasí mělo určitě vylepšovat. Meteorologové předpovídají oblačno až polojasno, ráno přechodně zataženo, přehánky se vyskytnou výjimečně a večer už by mělo být jasno, ale teplota maximálně odpoledne 18 stupňů Celsia, na Moravě v Beskydech jen 14 stupňů. Taková je předpověď počasí a předpověď hudební. Zdravíme Danielu. A taky vlastně nejenom Danielu, ale taky Luci. Dobré sváteční ráno.

0: Beautiful Life, to je nádherný život, máme ho. Na mnoha místech zeměkoule je určitě krásně, jsou ale místa, kde až tak krásně není. Každopádně my jsme na celém světě, slyšet nás můžete na webu radio-relax.cz.
1: Čekuj náš web. www.radio-relax.cz. Jsme všude s tebou.

Takže prý máme krásný den, zpívá to skupina Levelers a před chviličkou jsme pozdravili všech 27 tisíc Daniel, které jsou v České republice. Daniela tam má svátek až 9.9., ale Lucie opěvuje Danielu pokaždé v té písničce. Třeba i dnes v pátek 8. května. Dnes je svátek úplně jiný, je den vítězství, den osvobození. Připomínáme si konec druhé světové války v Evropě v roce 1945. A máme se prý jako v ráji. Paradise, to je další song v našem dnešním svátečním ranním vysílání přesně v 6 hodin a 20 minut.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: I když máme svátek, neznamená to, že se nic neděje, hlavně na silnicích. Po ránu před 3. hodinou raní na silnici 227 u Měcholup, to je mezi Žadcem a Louny, havarovalo nákladní auto, sjelo do příkopu, takže asi pravděpodobně počítejte s překážkou na silnici 227 u Měcholup. A na sedmičce u Postoloprt, to je hned vlastně na úrovni Postoloprt, sedmička ve směru na Prahu, je dopravní nehoda, osobní auto srazilo zvíře.
0: Relax Radio. Louny 94,8 FM. 94,8 FM.

0: 6 hodin 31 minut.
1: Relax Radio. Relax Radio.
0: Počasí. Počasí. Pojďme se podívat, co nám meteorologové předpovídají pro dnešní den. Čekají oblačno až polojasno, ráno přechodně až zataženo. Přehánky se vyskytnou už jen výjimečně po předchozích propršených dnech. Večer se bude vyjasňovat, takže by se mělo ukázat sluníčko, ale maximální teploty budou někde okolo 18 stupňů Celsia. A tohle je sluníčko do našeho ranního vysílání. Natália Oreiro.
2: Relax Radio.

Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Oreiro.
1: Divoký anděl, to je Jižní Amerika, ale zpátky do Evropy. Dnes si připomínáme den vítězství, den osvobození, ale v roce 1945 v těchto dnech probíhalo taky pražské povstání. V tento den pražského povstání mezi povstalci a německými vojsky v Praze bylo dohodnuto příměří, ale situace byla velice napjatá. Němcům se během dnešního dopoledne v roce 1945 podařilo obsadit okrajové části Prahy a pražské povstání bylo velice ohroženo. V rozhodující chvíli Čechům tehdy pomohla významně ruská osvobozenecká armáda, které velel generál Vlasov. Tankové jednotky Rudé armády v tento den osvobodili židovské ghetto, věznici gestapa v Terezíně. Tragický byl ale mylný útok sovětského letectva na obec Hrotovice na Třebíčsku. Takový byl 8. květen 1945. Buďme rádi se štěstím, že to dopadlo tak, jak to dopadlo. Get lucky!

0: Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Lady Gaga trošku čaruje v pátek 8. května, kdy většina České republiky ještě spinká, doufám teda, ale vy, kdo posloucháte, tak jste vzhůru samozřejmě, řidiči, jezděte opatrně, pekaři, ať to nepřipečete, nespálíte, a takhle čaruje Lady Gaga po ránu. Kdybyste mohli teď čarovat, co byste přičarovali, nebo co byste vyčarovali, napište na 606 736 736.
1: Ráno na relaxu. Relax Radio. Relax.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606-736-736.
2: Geddy e-hybrid od Volkswagenu se zvýhodněním až 360 tisíc. V autosalonu Klokočka ho pořídíte již od 759 tisíc korun. www.klokočka.cz
3: Relax Radio.
4: S relaxem v pohodě.

0: 7 hodin a 1 minuta přesně teď. Pátek 8. května máme právě dnes.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Počasí.
0: Každý následující den má být o 2 stupínky víc než dnes, ale zase příští týden se má ochladit, takže užijeme si víkend, který začíná právě dnes. Dnes čekají meteorologové a připravili pro nás oblačno až polojasno, ráno přechodně i zataženo, ale během odpoledne se postupně ukáže slunce. Přehánky by se vyskytnout měly jenom výjimečně, večer se bude vyjasňovat. Jak je to s teplotami? Odpoledne 18 stupňů Celsia v Čechách. Pokud půjdete na nějaký výšlap nahory, tak na horách počítejte okolo 10 stupňů, takže chce to nějakou větrovku sebou teplou. A na Moravu, pokud pojedete, tak tam by mělo být dnes maximálně 14 stupňů Celsia. Za chvilku ze života o životě z 90. let. Headway, live na relaxu.

Pozdrav ze Slovenska od skupiny No Name. O rozchodu, o lásce, no někdy to prostě končí. Ale my pokračujeme, i když je státní svátek, dnes můžete vyrazit buď to do kavárny nebo do klubu.

0: plný skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: prodejce a servis amerických vozů. Najdete nás v Rynholci u Nového Strašecí. tomanmotors.com.
1: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí od středy 6.5. do neděle 10.5. a to na prodejnách i online. Jisk.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Hledáte nové bydlení pro rodinu blízko Prahy? Kladno Living v Kročehlavech nabízí moderní byty 3+ KK, ideální pro rodiny s dětmi. Školy, školky, obchody i přírodu máte na dosah. A v Praze jste za 25 minut. Kladno Living.cz. Kladno Living. Rodinné bydlení od 95 000 korun za metr čtvereční.
4: Těšíte se na sezónu?

0: 16,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90 až do 12. května. Kaufland.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: 7:30 je přesně půl osmé, 8. května.
1: Relax Radio. Počasí.
0: Meteorologové očekávají dnes oblačno až polejasno, ráno teď po ránu zataženo. Přehánky se vyskytnou jen výjimečně, ale večer se bude vyjasňovat, během odpoledne se postupně víc ukáže slunce. Odpolední teplota maximálně okolo 18 stupňů Celsia, pokud půjdete na Býšlap na hory, tak počítejte okolo 10, pokud pojedete na Moravu, v Beskydech dnes jen 14 stupňů Celsia. Jak to vypadá následující dny? Zítra by mělo být 19, v sobotu hezky polejasno a pozítří v neděli dokonce 22 stupňů Celsia. Takhle se bude oteplovat, aby se příští týden zase ochlazovalo. Cool už za chvilku,

8. května máme dnes, 8. května si připomínáme Den vítězství, konec druhé světové války v Evropě v roce 1945. A schválně půjdeme se podívat v této hodině jednak za chvilku po písničce do kalendária, do minulosti, ale taky, jaké bylo počasí 8. května 1945?

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 8. května. Dnešní sváteční den je na oslavence netradičně bohatý. V roce 1951 se narodil Chris Franz, bubeník formace Talking Heads. V 60. letech minulého století se 8. května narodil například člen skupiny Duran Duran, Nick Rhodes. A taky zpěvák Milli Vanilli, Robert Pilatus. Ten zemřel na předávkování drogami a alkoholem 2. dubna 1998. Ze 60. let je také Neil Mitchell z kapely Wet Wet Wet. Od roku 1978 slaví tento den svoje narozeniny také česká tenistka Sandra Kleinová. 8. 5. odešel Brian Jones z kapely Rolling Stones a nahradil ho Mick Taylor. 8. květnový den přinesl na svět také zpěváka australských Savage Garden Darrena Hayese. To se psal rok 1972. Na den přesně o 3 roky mladší je jeho kolega Enrique Iglesias. Také se uskutečnil první let přes severní pól. 8. května se François Mitterrand stal dalším francouzským prezidentem.
0: Kalendář. Významné události a výročí pro dnešní den. Relax.

0: Edison Ray bude zpívat o tom, že sláva je zbraň, fame is a gun, a my dneska slavíme slavný den, připomínáme si 8. květen 1945 a to byl konec druhé světové války, alespoň papírově, v Evropě. Jaké bylo počasí 8. května? Nejprve se pojďme podívat, jaké počasí bylo v průběhu květnového povstání 1945, protože bylo jako na houpačce. Začátek května 1945 byl velice studený, během 14 dní se to ale všechno úplně změnilo. Minimální teplota například na stanici Praha Karlov se ve dnech 2. až 4. května během pražského povstání pohybovala těsně nad nulou. Maximální teplota 2. května nepřesáhla 7 stupňů. Do 8. května, do dnešního dne, se jenom zvolna oteplovalo na maximální teplotu 18 stupňů a pak se oteplovalo hodně rychleji od 11. do 13. května. To už byl mír. Maximální teploty přesahovaly na konci nebo v polovině května 30 stupňů Celsia, takže takhle velký skok to byl. Podobný vývoj teploty byl v Ondřejově, kde naměřili 2. a 4. května ráno mrzlo. 2. května dosáhla maximální teplota pouhých 6 stupňů a ještě navíc k těmto teplotám se musí doplnit, že 3. května 1945 ráno bylo v Ondřejově naměřeno 8 cm nového sněhu a v Netvořicích 11 cm. V obou těchto stanicích jde o nejvyšší množství nového sněhu v květnu, které tam bylo naměřeno. 11. až 13. května byla i v Ondřejově pak už maximální teplota 30 stupňů Celsia, ale k překročení této hranice došlo jenom 13. května, takže to byl nějaký závan horkého větru. No a ukončení druhé světové války bylo skoro až symbolicky v jasné obloze. Bylo jasno a pohled do záznamů o době trvání slunečního světu 8. května 1945 ukazuje 13 hodin, takže to byl krásný, modrý, šeříkový den.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
2: Relax.
1: Relax Radio.

0: volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606-736-736.
2: Kedy e-hybrid od Volkswagenu se zvýhodněním až 360 tisíc. V autosalonu Klokočka ho pořídíte již od 759 tisíc korun. www.klokočka.cz.
0: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: 7 hodin 59 minut.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Počasí,
0: časí. Počasí dnes je oblačné, až polejasné by mělo být, ráno přechodně úplně zataženo. Přehánky se vyskytnou jen výjimečně, večer už se bude vyjasňovat, během odpoledne se postupně víc ukáže sluníčko. Nejvyšší odpolední teploty 18 stupňů Celsia. No a teď už přesně 8. května vás můžu pozvat na Abraxas.
3: Tak to je ten můj obyčejný svět, obyčejný svět.
0: Zpívají o tom, že žijeme v neobyčejně obyčejným světě.

0: Pojďme v čase o pár let zpátky. 8. května. 8. května roku 1886, to bylo 19. století, 90. léta 19. století, v Atlantě uvedl jistý lékárník pan John Pemberton do prodeje šumivý lék. Byl to lék proti kocovině a nazval ho Coca-Cola. Přesně tak. Vznikl tenhle ten nápoj a byl původně šumivým lékem. Od tohoto dne, od roku 1886, už byl pojmenován a patentován. O pár let později, v roce 1912, v kalifornském Hollywoodu bylo založeno americké filmové studio Paramount Pictures, díky kterému chodíme do kina a máme spoustu krásných filmů. No a protože posloucháte rádio, tak i rádio má jedno důležité výročí a váže se právě ke konci druhé světové války, protože 8. května 1945 Karl Dönitz vydal rozhlasovým projevem rozkaz k bezpodmínečné kapitulaci všech ozbrojených německých jednotek. Takže takhle rozhlas, rádio hrálo velkou roli na konci druhé světové války.
1: Ráno na relaxu. Relax Radio.

Heaven is Closer je písnička, kterou teď uslyšíte, Dario G, a berte to jako pozvánku do kavárny Rádia Relax, kavárny hotelu Kladno, kde dnes i zítra startují 80, 90 a československý pecky. Takže já ještě přidám jednu českou písničku. Teď si dáme Dario G 90 a potom sváteční Krištof Srdce.

0: Still Alive, přežívají jen ti nejsilnější. August Moon za malou chviličku a předtím Demi Lovato Still Alive. O přežití je kolikrát boj na horách, chcete si to užít, ale zkrátka hory jsou silné a silnější než my. Rok 1978, v tento den 8. května se uskutečnil první výstup na Mount Everest bez doplňkového kyslíku. Horolezec, který byl nedávno v České republice, Reinhold Messner, to zvládnul s Petrem Habelerem 1978.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
1: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
0: Napište na zprávy@radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy.

Máme svátek, tak proč ne velká láska? Láska, ta nebezpečná věc, písnička Petra Muka, Míka má pro nás písničku o nesmrtelné lásce. Immortal Love už za chvilku. No jo, láska, jenže co když má člověk hlad? Věřím, že jste se připravili na dnešní svátek, že máte nakoupeno, ale kdyby se něco dělo ve vaší lednici, že vám třeba nefunguje už delší dobu, tak obchody s prodejní plochou na 200 metrů čtverečních dnes mají zavřeno. Státní svátek Den vítězství patří mezi velké svátky, takže velké obchody mají zavřeno. Zákaz prodeje se ale nevztahuje na pobočky na nádražích nebo letištích, na benzínky, na prodejny ve zdravotních centrech, lékárny a obchody s menší prodejní plochou. A možný je taky výdej zboží zakoupený online. Takže hladem neumřeme.

0: Kaufland.
1: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět! V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.

0: V 9 hodin se vyměníme u mikrofonu, já přidám mikrofon Terce. Terko, dobré ráno, hezké dopoledne.
1: Dobré ráno.
0: V kolik jsi vstávala, jako já před 5 hodinou?
1: Ne, ale nebylo to tak daleko, bylo to dneska už v 6.
0: Dopravní informace, žádné teďka aktuální, to je dobře, že nejsou, tak doufám, že takhle zůstane, že nebudeš mít o čem mluvit, ale prozrať, kdy jsi naposledy platila pokutu, za co to bylo?
1: Já si myslím, že to bylo v létě a že to bylo trošku za rychlost.
0: Za rychlost, a bylo to jenom trošku?
1: No.
0: Že kdyby to bylo víc?
1: Tak už by to bylo asi horší.
0: Už by si chodila pěšky.
1: Ale já mám jedno takové kritické místo za Brnem, u Slavkova. Mm-hmm. A už se mi tam povedlo tu pokutu platit dvakrát.
0: U Slavkova, tak pozor, až pojedete po D1, je to na D1, anebo je to u Slavkova přímo u té obce?
1: U té obce.
0: U té obce, když se jede na Uherské Hradiště.
1: Jo.
0: Jo, tam tím směrem. Tak pozor na to.
2: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
3: 606-736-736. Kedy e-hybrid od Volkswagenu se zvýhodněním až 360 tisíc. V autosalonu Klokočka ho pořídíte již od 759 tisíc korun. www.klokočka.cz.
2: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestě.

0: Dnes máme pátek 8. května a teď je přesně 9:00.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Časí.
0: Sváteční pátek bude oblačný až polojasný, přehánky se vyskytnou jenom výjimečně, ale večer a odpoledne už by se mělo vyjasňovat. Odpolední teploty budou maximálně okolo 18 stupňů Celsia. Přeju hezké sváteční dopoledne, za chvilku Terka a No Mercy.

0: Krásné a pohodové dopoledne, máme 9 minut po 9. hodině a startuje Café Time s Terkou. Já tady dneska s vámi budu až do 12 hodin, užijeme si určitě spoustu hudby, doufám, že i nějakých zajímavých informací a že si to prostě společně užijeme, že to bude paráda a vzhledem k tomu, že dneska máte volno, takže budeme všichni v pohodě, budeme spíš tak odpočívat a no prostě prodloužený víkend před námi, co víc si přát. Tak poslouchejte dále Radio Relax a už za malou chvilku písnička No Mercy, kterou vám sliboval už Dan Adam.
1: Relax. Café Time. Relax Radio.

0: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
1: Navštivte vašeho autorizovaného partnera vozů Volkswagen. Autosalon Klokočka v Praze 6 Zřepích. www.klokočka.cz.
2: Hledáte nové bydlení pro rodinu blízko Prahy? Kladno Living v Kročehlavech nabízí moderní byty 3+KK, ideální pro rodiny s dětmi. Školy, školky, obchody i přírodu máte na dosah. A v Praze jste za 25 minut. Kladno Living.cz. Kladno Living. Rodinné bydlení od 95 000 korun za metr čtvereční.
3: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.

0: Americká zpěvačka, skladatelka, tanečnice, herečka, režisérka, producentka, módní ikona a spisovatelka označovaná za královnu popu, která stála nejvíc o svoji slávu, aby se proslavila ve chvíli, kdy utekla od svého otce, odletěla do New Yorku a měla pouhých $35 v kapse. Začala pracovat jako servírka a byla i na konkurzu k filmu Vlasy od Miloše Formana, ale tam bohužel neuspěla. To byla Madonna, která nám právě teď se singlem z roku 2005 Get Together dohrála na rádiu Relax. Já pro vás budu mít dneska téma hokeje. Samozřejmě Madonna chodila se spoustou lidí, snažila jsem se ten seznam trošku projít, ale vlastně to se ani nedá. To se ani nedá a to asi Bůh ví, o kom nevíme, z jakého světa nebo s kým chodila ještě dál, koho nemáme napsaného na internetu, ale samozřejmě mezi ně patřili hlavně režiséři, hudební skladatelé a třeba i hokejisti. Každopádně my teď už jdeme na další hudbu a o hokeji se budeme bavit za malou chvilku. Teď už Close My Eyes od Luka Hemmingse na rádiu Relax.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz.
2: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Jdeme se podívat na dálnice, na D11 na 13. kilometru je odstavené vozidlo, tak tam prosím projíždějte se zvýšenou opatrností s tím, že dneska máme volno, je státní svátek a věřím tomu, že někdo, většina z vás možná i vyráží na prodloužený víkend. Tak jezděte prosím opatrně a kdybyste měli nějaké informace o dopravě, tak nám je dávejte vědět, protože my je dáme vědět zase dál dalším posluchačům. Tak jezděte bezpečně, přejeme vám šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv a samozřejmě snad je to někam dovolenou.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: říkáš.
1: Dneska máme pátek, 8. května, dává nám to dohromady prodloužený víkend a ten dnešní volný den pro většinu z vás je státní svátek, který je den vítězství. Takhle se jmenuje ten státní svátek a je to připomínka konce druhé světové války, kdy v roce 1945 vstoupila v platnost kapitulace německých vojsk. Ale mě zajímalo, jestli většinou to tak není, že pokud je takovýhle velký svátek státní, tak většinou ten den nikdo svátek neslaví. Hledala, až jsem dohledala, že dneska možná někteří Aurelové slaví svůj svátek. Je to poměrně neobvyklé jméno a právě Aurelů je v České republice necelých 20. Takže pokud nějaký Aurel poslouchá, tak věřím tomu, že to je neuvěřitelná vzácnost, protože tento počet je velmi malý, ale každopádně proč i Aurelům nepopřát všechno nejlepší? Tak nejenom, že je státní svátek, ale Aurelové taky mají svátek, tak na ně nezapomeňte.

0: Toman Motors, autorizovaný prodejce a servis značek vozů Ram a Dodge. V naší nabídce naleznete nové vozy Ram, Dodge Durango nebo Charger. Na nové vozy poskytujeme tříletou tovární záruku, zajišťujeme záruční i pozáruční servis. Samozřejmostí je i výhodné financování firemních vozidel. Vyřizujeme zdarma veškeré svolávací akce na všechny dovezené vozy těchto značek do České republiky. Toman Motors, váš prodejce a servis amerických vozů. Najdete nás v Rynholci u Nového Strašecí. tomanmotors.com.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový dezert různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pravidelně vám dovážíme informace o dopravě, jdeme se podívat na silnice, mám tady hlášenou komplikaci na D8 na 80. kilometru, tam si dejte pozor, jsou tam lidé na vozovce a překážka na vozovce, tak projíždějte opatrně a kdybyste měli nějaké informace i vy o dopravní situaci kolem vás, tak nám ji dejte vědět, protože my ji pošleme dál a všichni tak snad dojedeme správně a v pořádku do cíle.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
3: Caddy e-hybrid od Volkswagenu se zvýhodněním až 360 tisíc. V autosalonu Klokočka ho pořídíte již od 759 tisíc korun. www.klokočka.cz.
0: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: Krásné dopoledne, máme 1:01.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Počasí.
0: Dnes máme venku polojasno až oblačno, nejvyšší teploty nám vyšplhají na 13 stupňů Celzia a v noci bude okolo 6. No a my už se jdeme pustit do naší další společné hodinky, čeká nás třeba portorická zpěvačka. Tanečnice, sexbomba, ale dokonce už 56-letá Jennifer Lopez a písnička Can't Get Enough už za malou chvilku na Relaxu. Tak krásné dopoledne.
2: Relax Radio. Tereza Peštová. Tereza Peštová. Relax. Relax Radio.

0: Posloucháte Radio Relax, Café Time s Terkou a já mám pro vás dneska takovou informaci. Věřím, že pro většinu z vás bude zajímavá a že ji možná ale i víte. 15. května, což je přesně za týden v pátek 15. května, bude oficiální zahájení mistrovství světa v hokeji. My jako národ český, hrdý na své hokejisty už po několika desítek let, tak věřím tomu, že to bude událost opět pro nás. Tohle mistrovství světa se bude konat ve Švýcarsku a jak to tam bude probíhat, jak jsou rozepsané zápasy a na co se můžete těšit, to se dozvíte už za malou chvilku na relaxu. Teď si dáme Black Milk s písničkou Nechci tě trápit. Tak krásný den.
1: Relax.

Slibovaná Jennifer Lopez nám dohrála právě teď na rádiu Relax 7 minut před 10:30 a já jdu na ten slibovaný hokej. Už za týden 15. nás čeká zahájení mistrovství světa v hokeji. Jako první zápasy tady máme ve skupině A, což jsou zápasy, které se budou konat v Curychu, tak tam bude hrát Finsko s Německem a potom později večer Švýcarsko s USA.

0: Tak držte palce už teď a samozřejmě nakupte si něco dobrýho, ať si to užijete u televize.
1: Café Time. Café Time. Relax Radio. Relax.

0: Přinášíme vám tip, kam vyrazit tento víkend. Máme prodloužený víkend, co znamená, že máte určitě spoustu volného času. Ode dneška až do neděle tak probíhá 31. ročník středočeského folklorního festivalu Tuchlovická pouť 2026. Těšit se můžete na pořádnou květnovou nálož hudby, tance i divadla. Bohatý program odstartuje v pátek v Tuchlovickém kostele, koncert pěveckého souboru a v sobotu bude v amfiteátru letního kina program plný hudby a tance. Více informací a celý program najdete na www.tuchlovickapouť.cz. Takže pokud jste nikam neodjeli a zůstali jste poblíž tady Kladna, Berouna a tak dále, tak vyražte do Tuchlovic.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Vracíme se ke slibovanému mistrovství světa v hokeji. Jak už jsem říkala, 15. v pátek to všechno odstartuje a my jsme ti, kdo budou hrát právě tento první zahajovací den proti Dánsku. Další zápas nás čeká hned v sobotu proti Slovinsku. V pondělí 18. května budeme hrát proti Švédsku, což jsou domácí, tak na to si dejte určitě pozor, to si nastavte budíky, abyste to neprošvihli. Další zápas je ve středu 20. května, to hrajeme proti Itálii, v sobotu 23. května proti Slovensku, v pondělí 25. května proti Norsku, no a v úterý 26. proti Kanadě. A samozřejmě budeme doufat, že nazbíráme co nejvíc bodů a budou se nás týkat i ty další postupové zápasy.
1: Café Time. Café Time. Relax Radio. Relax.

0: Jdeme se podívat na soupisku našich českých hokejistů, kteří jsou nominovaní právě do zápasů na mistrovství světa. Přečtu vám to velmi rychle, těch hráčů je spousta. V bráně nás čeká buď Kořenář, Pavlát, anebo třeba Kváča. Z obránců Kempný, Hronek, Hovorka, Ticháček, Jandus, Čotka, Alšer, Zábranský, Cibulka, Hájek, Pirochta, Galvas a Král. A z útočníků je to Sikora, Beránek, Melovský, Černoch, Kubalík, Flek, Filip, Mandát, Kovařčík, Marcel, Reichel, Kunc, Kaut, Pavlík, Klapka, Kantner, Voženílek, Tomášek a Chmelař. Někteří hráči už hráli na minulé mistrovství světa nebo se účastnili nějakých olympijských zápasů a tak dále. Ale já tady mám pro vás ještě takovou zajímavost. Adam Klapka s číslem 90, které bude mít na svém dresu, tak jemu je 25 let, narodil se 14.9.2000. A to je náš nejvyšší hráč, měří 2 metry a 3 centimetry. Dámy, věřím tomu, že si to umíte představit, jak velký chlap to musí být. A teď si ještě představte, že má na sobě brusle a je ještě o pár centimetrů vyšší. Zároveň je to teda i nejtěžší náš hráč, váží 107 kilo, což je ale zase při této výšce rozhodně jasné.
1: Klub Rádia Relax je tu pro tebe každý pátek a sobotu večer. Bar plný skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno.
2: Můžeš

0: podnikáte, tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
1: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
2: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.

0: Máme 2:11 a jdeme se podívat na počasí.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
0: Dnes čekáme oblačno až polojasno, přehánky se vyskytnou jenom výjimečně a večer se bude dokonce vyjasňovat. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů Celsia. Přes noc pak očekávejme teploty mezi 4 a 7 stupni. Celou dobu teď dáváme prostor hokej, ale my nesmíme zapomenout ani na fotbal. Já vám totiž už za malou chvilku na relaxu přinesu písničku od One Republic, která byla úvodní písničkou k mistrovství světa ve fotbale. Připomínka roku 2024 už za malou chvilku na relaxu.
3: Relax Radio.
2: Tereza Peštová.
3: Tereza Peštová. Relax.
2: Relax Radio.

0: Relax Radio.
1: Udělám si hezký ráno, plný maličkostí, sladší čaj, ale před ním si pospím, nejsem high, jen mu pít, to je rozdíl, dospívám a vidím jiný odstín.

0: zůstaň šťastná.
1: Pro dnešní den přináším poslední informaci o mistrovství světa v hokeji. Na mistrovství světa v hokeji nastoupí Michal Kempný, ten je nominován za Českou republiku. Ten je zároveň nejstarším hráčem z našeho týmu, který nastoupí, jemu už 35 let. A shodou okolností stojí za zmínku to, že bylo vyhlášeno, že dokonce v příští sezóně bude hrát i za Rytíře Kladno. Samozřejmě jako Kladeňák tak jsem moc ráda, že zrovna tento úspěšný hokejista přijde podpořit náš tým a pomůže nám snad v další sezóně přiblížit se trochu víc titulu. Teď už ale Robin s písničkou Show Me Love na Rádio Relax, tak krásné dopoledne.
2: Relax Radio, největší hity 90. let.

0: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět! V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
1: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte

0: Posloucháte Radio Relax, dopolední Café Time s Terkou a my se jdeme podívat do světa umělé inteligence. Ta je bohužel okolo nás úplně všude, mám pocit. Cokoliv, co se rozklikne na internetu, tak už se toho vlastně nějakým způsobem týká. Jakákoliv grafika, možná i hudba v některých případech, ale taky zároveň určitě se objevuje i ve filmové tvorbě. Ale právě proto Americká akademie filmového umění a věd oznámila, že herci a scénáře vytvořené umělou inteligencí se od příštího roku nebudou moci ucházet o Oscary. AI ve filmové tvorbě však nezakazuje. Při hodnocení bude posuzovat i to, jak významnou roli sehrál v tvůrčím procesu člověk. Myslím si, že aby umělá inteligence dostávala právě takováto ocenění, tak to by ten svět už šel opravdu tam, kam nechceme. Takže budu doufat, že toho světa AI tady okolo nás bude čím dál tím míň a něco jako filmová tvorba nebo hudební tvorba nás bude provázet furt dál, protože když to tvoří lidé, tak nejenom, že sami se tím trošku zdokonalují a věřím tomu, že prochází nějakým příjemným procesem, ale samozřejmě i nás ostatní to obohacuje. Tak nenechme do všeho zasahovat umělou inteligenci.
1: Relax. Relax Radio. Relax Radio.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Máme tady pro vás informace o dopravě. Na D5 na 35. kilometru je porouchané vozidlo, zdržíte se tam, dejte si na něj určitě pozor a projíždějte se zvýšenou opatrností. V případě, že budete mít nějaké dopravní informace, tak nám je klidně dávejte vědět na naší linku řidičů Rádia Relax. Jinak vám přejeme šťastnou cestu, ať dojedete do cíle, kdy máte a jak máte.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle
2: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: To byla už 20 let stará písnička z alba D1 od Dary Rollins. Je to starší písnička, ale pořád nestrácí svoje kouzlo. Je taková klidná, pomalá, na její poměry až dost. Každopádně nádych, výdych znamená v překladu to, že prostě se vždycky musíme nadechnout a vydechnout, aby jsme nějakou tu situaci zvládli. Věřím tomu, že vás tento prodloužený víkend žádná taková situace nepotká na to, abyste si v klidu museli říct nádych, výdych a byli teprve potom v klidu. Doufám, že budete v klidu celou dobu a že si užijete prodloužené volno už ode dneška od pátku 8. května až do 10. května.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Motors, autorizovaný prodejce a servis značek vozů Ram a Dodge. V naší nabídce naleznete nové vozy Ram, Dodge Durango nebo Charger. Na nové vozy poskytujeme tříletou tovární záruku, zajišťujeme záruční i pozáruční servis. Samozřejmostí je i výhodné financování firemních vozidel. Vyřizujeme zdarma veškeré svolávací akce na všechny dovezené vozy těchto značek do České republiky. Tuman Motors, váš prodejce a servis amerických vozů. Najdete nás v Rynholci u Nového Strašecí. tumanmotors.com.
1: První probuzení na moři?
2: První selfie s delfínem.
3: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
4: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.

0: Máme přesně jednu minutu po 12. hodině.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Počasí.
0: Dnešní teploty se vyšplhají až ke 14 stupňům Celsia, přes den nás čeká skoro zataženo, zítra pak bude 17 stupňů a polojasno a v neděli bude opět trochu zataženo, ale dokonce už 20 stupňů Celsia. Přeju vám dobrou chuť k obědu, pokud právě jíte, a pokud si oběd teprve chystáte, tak samozřejmě, aby vám následně pak chutnal, ale my už tady máme pro vás na relaxu připravené ne recepty, ale hudbu. Třeba Eva Farná vám bude hrát už za malou chvilku na relaxu.
2: Relax Radio. Tereza Peštová.
3: Tereza Peštová.
2: Relax. Relax Radio.

Než se s vámi rozloučím, tak tu pro vás mám ještě jeden tip, kam vyrazit tento víkend. 31. ročník středočeského folklorního festivalu Tuchlovická pouť 2026. To je akce, na kterou vás právě teď jdu pozvat. Těšit se tam můžete na pořádnou květnovou nálož hudby, tance i divadla. Bohatý program odstartuje už dnes v Tuchlovickém kostele a potom nás taky čeká v sobotu amfiteátr. Tam bude na letním kině program plný hudby a tance. Celý program a informace najdete na www.tuchlovickapout.cz. Takže vyražte do Tuchlovic a mějte se krásně, dobrou chuť k obědu a krásný prodloužený víkend.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: První probuzení na moři?
1: První selfie s delfínem.
2: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
3: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
4: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový dezert různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
7: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
8: Relax Radio.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 8. května. Dnešní sváteční den je na oslavence netradičně bohatý. V roce 1951 se narodil Chris Franz, bubeník formace Talking Heads. V 60. letech minulého století se 8. května narodil například člen skupiny Duran Duran, Nick Rhodes. A taky zpěvák Milli Vanilli, Robert Pilatus. Ten zemřel na předávkování drogami a alkoholem 2. dubna 1998. Ze 60. let je také Neil Mitchell z kapely Wet Wet Wet. Od roku 1978 slaví tento den svoje narozeniny také česká tenistka Sandra Kleinová. 8. 5. odešel Brian Jones z kapely Rolling Stones a nahradil ho Mick Taylor. 8. květnový den přinesl na svět

taky jeden buben. Jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben. A ostří, co tě hladí.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Hledáte nové bydlení pro rodinu blízko Prahy? Kladno Living v Kročehlavech nabízí moderní byty 3+KK, ideální pro rodiny s dětmi. Školy, školky, obchody i přírodu máte na dosah. A v Praze jste za 25 minut. KladnoLiving.cz. Kladno Living. Rodinné bydlení od 95 000 korun za metr čtvereční.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606-736-736.
2: Kedy e-hybrid od Volkswagenu se zvýhodněním až 360 tisíc. V autosalonu Klokočka ho pořídíte již od 759 tisíc korun. www.klokočka.cz.
0: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: Do finále téhleté hodiny Maroon 5 jedeme dál, mrkneme na počasí nejenom na to dnešní, ale jak bude zítra.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
0: Časí. Žádné větší změny oproti současnosti už při dnešku nečekejte. Oblačno až polojasno, občas se může objevit i zataženo. Lokálně se objeví přehánky, v podstatě všechno, co se dá narvat do počasí. V té dnešní předpovědi máme teploty 14 až 19 stupňů. A pokud vás zajímá zítřek, tak ráno bude polojasno nebo skoro jasno. Odpoledne, to znamená během dne, čekáme přechodně i zvětšenou oblačnost, ale prý beze srážek. Večer se od západu na většině území zase kraje vyjasní. Nejvyšší teploty zítra 17 až 20, takže se ohřejem. Tak jsem tak nějak jako přemýšlel, co bych vám nabídl za muziku, a když se tak čas kouknu do těch médií, pustím si televizi, pustím si rádio, podívám se na streamovací sítě a tak dále, tak nejvíc se teďka mluví o Stounech. V červenci se chystají vydat nové album, už jsou z toho venku dva singly, možná jste je slyšeli, jsou to prostě klasický Stouni a tohle si pustíme určitě do 14. hodiny.
2: Relax Radio. Aleš Schwarz. Aleš Schwarz. Relax. Relax Radio.

troufnu si tvrdit, že až se tahle ta novinka od Davida Getty dostane do hitparády Relax Rádia, tedy do Relaxády, že to tam totálně zbourá, protože jelikož je prostě dobrá, co si budem povídat. Každopádně Relaxáda, když už je o ní řeč, je každou středu od 18. hodiny a hlasovat do ní můžete na www.radio-relax.cz, protože vy rozhodujete o tom, jak bude Relaxáda vypadat. Tak bude to pak na vás.

Umřít s úsměvem na rtu umí jenom Lady Gaga a Bruno Mars, alespoň o tom zpívají. Já jsem nedávno tuhle tu dvojku viděl při nějakém interview, někde byli v nějakém rádiu nebo něco takového. Fakt jsem se pobavil, protože když tam přišli, tak oni jsou jako oba dva relativně malinký, s tím, že Bruno Mars je ještě menší, tak chvilku stáli, ale potom asi se to té režie zdálo takový trošku divný, tak jim nenápadně stranou dali pokyn, aby si jako sedli. Pak se to tak nějak srovnalo, ono se to nenadarmo říká, že jo, co si budeme povídat. Takže tolik Lady Gaga, Bruno Mars, taky si dneska budeme povídat o ponožkách a možná vás pozvu i na kolotoč.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nové EQS, které bude exkluzivně vystaveno pouze ve dnech od 12. do 14. května. Mercedes-Benz Studio Praha.

Když se podíváte ven z okna, tak to počasí není jako úplně ideální, ale zase může být vždycky hůř. Mám tady pro vás tip, kam vyrazit, buď to dneska, nebo zítra, nebo pozítří na výlet. A je to zároveň, to souvisí s tím, co jsem vám sliboval, to znamená info o kolotočích, abyste si nemysleli, že mi to napadlo jen tak jako, že zbůdarma sedím si tady ve studiu a řeknu si, jo, já jim řeknu něco o kolotoči. Tak ne, nedávno jsem viděl reportáž, to jste možná zahlídli v televizi taky, a upoutal mě tam kolotoč z Letné, to znamená ten vlastně jedna z největších kuriozit tady z Čech. A je to jeden z nejstarších kolotočů na světě. To je docela dobrá informace hned na začátek. Je to historický kolotoč z roku 1892, stojí v pražských Letenských sadech a patří vlastně mezi takový ty nejstarší dochovaný podlahový kolotoče v Evropě. Zvláštní je na tom to, že místo takových těch klasických dřevěných koní má skutečně vycpané koně potažené kůží. Takže jako musí to být zážitek po všech stránkách, co si budeme povídat. Dlouho byl mimo provoz, protože to chtělo rekonstrukci, to se nedivím. Spravuje ho celkově Národní technické muzeum a jestli se dívám, a jestli teda ta provozní doba nelže, tak teoreticky by teďka o víkendu měl být otevřen, protože ta hlavní provozní doba je od pátku do neděle, během státních svátků taky, tak pokud nemáte kam vyrazit, tak bych to rozhodně zkusil, protože je to svým způsobem zážitek a možná i něco pro ty influencery, že by si tam hodili nějaký to selfiečko a večer se to rozjede na sociálních sítích, jak jsem si zajezdila na koni.

0: Pozvánková muzika, 90. léta, doktor Alban, opravdový zubař a It's My Life. Nedávno jsem byl u zubaře, docela by mě zajímalo, jestli náhodou nemá ještě nějakou svoji ordinaci. U nás asi ne, ale venku prej mu to funguje. Jednak jsem chtěl teda říct, že to byla vzpomínka na 90. léta, to je jasná věc, doktor Alban, It's My Life. A zároveň s tím je taky pozvánka, třeba na dnešní večer, je pátek, lidi se chtějí bavit. A pokud máte rádi tuhletu muziku, já si myslím, že 100% jo, tak můžete vyrazit do kavárny hotelu Kladno, protože tam nahoře, tam speciálně 80ky a 90ky hrajeme. Pokud jste spíš na tu novější, no tak pak zabrousíte dolů do klubu, ale každopádně se dobře pobavíte.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
1: Navštivte vašeho autorizovaného partnera vozů Volkswagen. Autosalon Klokočka v Praze 6 Zřepích. www.klokočka.cz.
2: Relax Radio.
3: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4
2: Kralupy nad Vltavou.
3: 97,5
2: Beroun.
3: 94,8
2: Louny.
3: Tady všude je relax.
2: Relax Radio.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Caddy e-hybrid od Volkswagenu se zvýhodněním až 360 tisíc. V autosalonu Klokočka ho pořídíte již od 759 tisíc korun. www.klokočka.cz.
3: Relax Radio.
0: S relaxem v pohodě na cestách.

0: Musím vám prozradit, že když mi takhle před ní něco vytočí, tak Coldplay, jako třeba tyhle, co jsme poslouchali na konec hodiny, mě vždycky uklidní. 14 hodin, 1 minuta, hezký odpoledne.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Počasí.
0: Co k tomu říct? Bude to takový mixík, oblačno, polojasno, sem tam nějaký zataženo, může i sprchnout. No, nejvyšší teploty by měly, pokud dosáhnou, zatím tak není, až prý 19 stupňů. Jsem na to zvědavý, myslím si, že to tam nedoleze. Jinak na sobotu ráno bude polojasno nebo skoro jasno, pozor, můžou se objevit i ojedinělé mlhy. Během dne se dá očekávat i přechodně zvětšená oblačnost, ale prý beze srážek. Večer se od západu na většině území kraje vyjasní, takže můžeme se těšit na krásné teploty od 17 do 20 stupňů. A když už jsme u toho těšení, tak se můžeme těšit i na dvojku Adonis a Emma Drobná a ten jejich rituál. Ani mě nenapadlo, když tady byli, se jich zeptat, jestli mají nějaký společný rituál. Každopádně můžete se zeptat, když půjdete někde na nějaký koncert.
2: Relax Radio. Aleš Schwarz.
3: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

14 hodin, 9 minut tomu posloucháte páteční odpolední Radio Relax. Tohle byli Kungs a spolu s nimi Boys Noise. Na dnešek připadne pozor, Světový den oslů. Nevěřili byste tomu, ale je to tak. Pozor, jako je osel a osel samozřejmě. Jo. Já vím, že leckde jako v domácnostech se třeba teďka zaradujete a chystáte oslavu, fakt ne. Tohle to se jedná o zvíře, protože osel domácí byl po tisíce let jedním z nejspolehlivějších pomocníků člověka. Takže i kdybyste to chtěli slavit doma, tak svým způsobem je to pro toho daného člověka svým způsobem podsta, by se dalo říci. Tak ještě jsem chtěl říct, pokud se vyrážíte na výlet někam, tak počítejte s tím, že i když jsem vám sliboval teplotu někde okolo 19 stupňů, teď jsem se byl podívat na terasu, jako zatím to asi tak jako nevypadá, je tam 14 podle teploměru a pocitově je to takový ne úplně příjemný. Takže možná bych si sebou přibalil nějakou tu bikču, anebo nějaký ten svetr.

Pojďme se podívat teď 3:45 na událost, kterou troufnu si tvrdit, málo kdo z vás, nebo spíš nikdo, nepamatuje. Je to před 140 lety a tím je vlastně řečeno vše, byla Coca-Cola, tedy nápoj, který je hodně známý, poprvé prodaná na veřejnosti. Ale pozor, původně to byl lék na nervy a na únavu. Až teprve později, s postupem doby, se z toho stal tak jako takový balící nápoj, by se dalo říct.

0: Obelhit, že jo? Já si myslím, a navíc, co si budem povídat, tohle to zažil určitě jako, neříkám, že každý z nás, ale spoustu z nás.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Ten

0: kterých najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
1: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
2: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, pořiď si ho teď jen za polovinu. Když něco, tak Allegro.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: 2 minuty po 2:30, co si budeme povídat, na dálnicích a na silnicích je dneska rozhodně slabší provoz, nicméně nějaké ty problémky se našly, tak pojďme, poslouchejte pozorně, kdybyste náhodou jeli tím směrem. Začneme D6 na 11,5 kilometru na trase Praha Karlovy Vary. Není nic vážného, stojí tam jenom na krajnici porouchané vozidlo, je odstavené, na místo jedou složky IZS, to znamená, mělo by to být každou chvíli odklizeno, ale je dobrý s tím počítat. A pak se přesuneme na D10, tam budeme hned dvakrát, na 10. kilometru na trase Praha Turnov je nehoda, překážka na vozovce, tím pádem to je jasný, projíždět musíte se zvýšenou opatrností, jsou to 2 osobní auta na místo, pokud už tam není, jede policie České republiky. Na D10 ještě zůstaneme, na 46. kilometru, taktéž na trase samozřejmě Praha-Turnov, je zvěř na vozovce, je tam sražená srna v levém jízdním pruhu, tak pokud už ji neuklidili, tak dávejte pozor, je to 46. kilometr, je dobrý s tím počítat.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle
2: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: Toman Motors, autorizovaný prodejce a servis značek vozů Ram a Dodge. V naší nabídce naleznete nové vozy Ram, Dodge Durango nebo Charger. Na nové vozy poskytujeme tříletou tovární záruku, zajišťujeme záruční i pozáruční servis. Samozřejmostí je i výhodné financování firemních vozidel. Vyřizujeme zdarma veškeré svolávací akce na všechny dovezené vozy těchto značek do České republiky. Toman Motors, váš prodejce a servis amerických vozů. Najdete nás v Rynholci u Nového Strašecí. tomanmotors.com.
1: Hledáte nové bydlení pro rodinu blízko Prahy? Kladno Living v Kročehlavech nabízí moderní byty 3+ KK, ideální pro rodiny s dětmi. Školy, školky, obchody i přírodu máte na dosah. A v Praze jste za 25 minut. Kladno Living.cz. Kladno Living. Rodinné bydlení od 95 000 korun za metr čtvereční.

Máme před sebou relativně dost dlouhé volno, někdo může vyrazit do Františkových lázní, taková ta poznávačka, co si budeme povídat. No a někdo může vyrazit třeba do klubu Rádia Relax. Záleží na tom, jaký máte priority.

0: plnej skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: No finále hodinky to byl Justin Bieber v době, kdy mu ještě tak trošku teklo mlíko po bradě. Máme 15. hodinu, právě teď.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Časí.
0: Přiznám se, že z toho dneška jsem tak trošičku jako zoufalej. Meteorologové předpokládali, že bude oblačno až polojasno. Teď bych to viděl teda spíš na to oblačno, když jsem byl venku. Mělo by být chvílemi i zataženo a dokonce by mohlo i sprchnout. K večeru, takže počkáme a uvidíme, srážky ustanou, pokud tedy nějaké budou a bude ubývat i oblačnost. Teploty by dneska měly šplhat někam k 19 stupňů, no a to ani omylem. Podíváme se i na sobotu, ráno bude polojasno nebo skoro jasno, ojediněle nějaký ty mlhy. Během dne můžeme očekávat opět zvětšenou oblačnost, ale mělo by být beze srážek, tak si na to zítra vzpomeňte, jinak večer a od západu potom by se měly srážky i oblačnost rozplývat a v kraji by se mělo vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty 17 až 20 stupňů, i na horách, pokud byste vyrazili, tam byste měli mít někde okolo 10 stupňů Celsia. Tak trošičku jsem přemýšlel, co vybrat za muziku. Takovou nějakou děkovačku by to chtělo.
3: Děkujem, že jsem, že jsi a že jsme sami.
0: A to by asi úplně stačilo. Za chvilku se podíváme na ty ponožky, protože dneska je to fakt hodně zajímavý.
2: Relax Radio. Aleš Schwarz. Aleš Schwarz. Relax. Relax Radio.

0: V docela svěžném tempu jsme vlítli do té další hodinky. 15 hodin, 7 minut, posloucháte páteční rádio Relax. Máme 8. května. Předpokládám, že většina z vás lehce odpočívá a užívá si volno. Každopádně, pozor, teď se podíváme trošičku někam jinam. Průměrně člověk stráví hledáním ztracených věcí asi rok života. Říkáte si, proč o tom mluvím právě teď? Tak je tady takový zajímavý výročí, který připadne na tenhle ten víkend. Týká se hlavně ponožek. A to je tak dneska. Dneska je den bez ponožek, což si na jednu stranu nedokážu moc představit vzhledem k té teplotě, která je venku, ale jako dobře, dejme tomu, někdo už je hodně velký otužilec, proč ne? A navíc třeba, jako budete mířit k moři, tak budete trénovat, to je jedno. Pro mě je daleko důležitější zítřek, což je 9. květen, tam prý existuje ještě kurioznější svátek, takzvaný den ztracených ponožek z pračky. A to je to, u čeho já bych se chtěl zastavit. Nevím, jak to prožíváte vy, ale já po každý, když strkám ponožky do pračky, tak vždycky tam mám do páru, vždycky. Neříkám, že vždycky se mi podaří vybrat je lichý, to ne, ale strašně často se mi stává a já jako fakt hodně často přemýšlím nad tím, kde se vlastně ty ponožky jako ztrácejí, že vyndám jednu. Ale víte, co je nejhorší? Že pak při dalším praní se ta pračka někde, teda se ta ponožka někde objeví. Pokud máte podobné zkušenosti, tak vítejte v klubu, pokud ne, tak vám přeju, aby vás to ještě hodně dlouho míjelo.
1: Relax. Relax Radio.

Yes, you do. Na Relaxu Ondrely, hey there, máme 4:45 a podíváme se do světa sociálních sítí. Jako říká se, že člověk je rád překvapovaný. Samozřejmě existuje překvapení a překvapení, asi víte, o čem mluvím. A já jsem právě jako na Facebook zkusil dát takovou jakože anketku, by se dalo říct, asi jo. Je teda spíš jako zacílená na ženy, to by mě zajímalo, jako chlapa to je pochopitelný. A když se milé ženy vyjádříte, tak budu jedině rád. Já osobně nevím, jako přiznám se, že nevím, ale musíte se na to podívat. Já bych vám to i řekl takhle do eteru, ale to nejde. To by pak jako nebylo to překvapení správný a tak nad tím budete mít čas trošku přemýšlet. Zkuste to, Relax a Facebook samozřejmě.

0: zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
1: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout novou elektrickou třídu C, která bude exkluzivně vystavena pouze ve dnech od 7. do 10. května. Mercedes-Benz Studio Praha. It's gonna be a good night.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Co si budeme povídat, asi předpokládejme, že dneska, a nejenom dneska, ale i o víkendu, bude na silnicích slabší provoz, takže ani problémy na dálnicích by neměly být tak velké. Mám tady jenom jeden jediný z D8, konkrétně z 21. kilometru na trase z Prahy do Německa, to znamená na hranice. Je nehoda, je tam převrácené vozidlo, osobní automobil. Na místo jedou složky integrovaného záchranného systému, ale předpokládám, protože ta zpráva je stará už pár minut, že už se může stát, že na místě jsou.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Tak toho to byli Britští Rager, to znamená Andy Bell a klávesista Vince Clark. K tomu já mám takovou jakoby slabost, protože Clark předtím působil v kapelách Depeche Mode a Jezu. Pokud vás zajímá tahle ta muzika, tak jste to určitě věděli. Sometimes vyšlo na albu Circles a vlastně jako stal se z toho jeden z největších nebo jeden z prvních velkých hitů ve Velké Británii. A co mi přijde jako docela zajímavý, tak spoustu lidí pozná ten refren Sometimes, ono konec konců, o čem by tam tak jako zpívali, že jo. Ale málo kdo si pamatuje název skladby, což je vlastně takový jakoby typický osud těch hitovek 80. a 90. let. Jedeme dál, za chvilinku si dáme Veronu a už to pomalinku, ale jistě tlačíme k 16. hodině.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Caddy e-hybrid od Volkswagenu se zvýhodněním až 360 tisíc. V autosalonu Klokočka ho pořídíte již od 759 tisíc korun. www.klokočka.cz.
3: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: Tak ještě jednou hezký odpoledne, páteční, k tomu je sváteční a my jsme teďka tady ve studiu 2.
1: Ahoj, je to Honzo. Tak. Ahoj. Hezké odpoledne Aleši i naši posluchači.
0: Hele, všim si z toho, že většinou se jako střídáme a když spolu máme někdy jako takový stupík, tak to bývá v obráceně. To znamená, že aby jsme to vysvětlili, většinou já přicházím a ty odcházíš. Dneska ano. Je to naopak.
1: Dneska teda tě vidím, vlastně ty jsi hrozně zesláblej po tom tříhodinovém vysílání. A vždycky přijdeš hrozně nabitej a dneska teda jdeš domů a já teprve přicházím do té práce. No. Takže já jsem zase hrozně nabitej.
0: To jsem si všimnul, jako, jo, že v podstatě kdybych jako nepřivřel občas ústa, tak jako nemám šanci absolutně. Chtěl jsem se tě zeptat, ty máš za sebou takovou jako docela zajímavou akci dopoledne na Lánech.
1: Sportovní, ano, velká akce, 52. ročník běhu vítězství Zámeckým parkem.
0: A musím teda říct, že Honza nemoderoval každý ročník.
1: Ano, nemoderoval, ale
0: ano.
1: Pár už jich bylo.
0: Pár jich bylo? Hele, ty to děláš s taťkou, že jo?
1: Ano, tak převážně on je ten hlavní moderátor, já jsem takovej spíš, ty jsi to nějak nazval, teď si nemůžu vybavit to slovo.
0: Jako
1: to je asi
0: přismrdávač, jako jo?
1: Asi tak, ano, takže já dneska se jenom tak jako koukal, já jsem se vezl s tatínkem.
0: Hele, a jak ti to jde takhle s tátou moderovat nějakou akci?
1: Tak mě to strašně baví a hrozně si tady toho společného času vážím.
0: Mm-hmm. A ještě mi ještě řekni, to by mě docela zajímalo, protože my jako moderátoři máme občas problém skákat jeden druhýmu, jak si do řeči, že jo, když chceme být jakože navíc. Jak to máte u vás doma?
1: Tak já myslím, že tu pevnou ruku má stále tatínek, takže ten si o slovo řekne.
0: To znamená, že když on mluví...
1: Ano, tak já mu do toho neskáču.
0: Tak ty si to nedovolíš,
1: jo? Nedovolím si to.
0: Aha, a když to je v obráceně, jak on to udělá? Jakože třeba nějak tak Honzo stačí, poplácá tě po ramenou nebo tak?
1: Tak myslím, že ten jeho pohled asi mluví za vše, takže já vždycky přestanu, sklopím uši a jdu. Ale dneska vlastně jsme měli jenom jeden mikrofon, takže já jsem se vlastně k tomu mikrofonu ani nedostal. Takže proto se už těším na to dnešní vysílání.
0: Já to slyším, takže já padám, užijte si odpoledne za chvilinku Honza.
2: Relax Radio. Relax Radio. And you know who I wanna thank? I wanna thank me.

0: Je tu přesně 16. hodina, s vámi na Relaxu Honza Ladra, pojďme mrknout na oblohu.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Časí.
0: Koukám na tu předpověď, k večeru by měly ubývat mraky, no tak uvidíme, jestli na nás během svátečního dne ještě vykoukne sluníčko. Dnešní maxima 14 až 19 stupňů, ráno, tedy zítra polojasno nebo skoro jasno, ojedinělé mlhy a nejvyšší denní teploty v sobotu 17 až 20 stupňů. Tak co relaxáci děláte během svátečního dne? My tedy, moderátoři v rádiu, pilně pracujeme, tak vám budem i těm, co pracujete s námi, zpříjemňovat to dnešní pozdní odpoledne. Tady je Leny. Jako hudební pozvánka, abyste s námi byli i dál mezi 16. a 17. hodinou, tohle 100% zazní. Mějte hezké pohodové odpoledne.

neobvyklý životní příběh. Už jako dítě vyprodával s rodinou obrovské haly po celé Evropě a stal se taky idolem 90. let. Ve vrcholu slávy ale hudební svět opustil a na několik let odešel do kláštera ve Francii, kde žil jako mnich v tichu a bez luxusu. Po návratu se rozhodl začít znovu pod jménem Michael Patrick Kelly a dnes patří rozhodně mezi respektované soulové zpěváky. Za mě je úžasná muzika, ale takovou vám hrajeme po celý den na relaxu. Připravená je další odpolední muzika Leny nebo taky Lindsay Lohan, zpěvačka a herečka. Tak jdeme na to.

0: Bon Jovi na relaxu. Máme 8. května na pětách. Po celém Česku si dnes lidé připomínají 81. výročí konce druhé světové války v Evropě. Také je Světový den Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Svátek má dnes Zlatan, no a co dalšího psali dějiny, pojďme si to společně připomenout.
1: Významné události a výročí pro dnešní den.
2: Dnes je 8. května. Dnešní sváteční den je na oslavence netradičně bohatý. V roce 1951 se narodil Chris Franz, bubeník formace Talking Heads. V 60. letech minulého století se 8. května narodil například člen skupiny Duran Duran, Nick Rhodes. A taky zpěvák Milli Vanilli, Robert Pilatus. Ten zemřel na předávkování drogami a alkoholem 2. dubna 1998. Ze 60. let je také Neil Mitchell z kapely Wet Wet Wet. Od roku 1978 slaví tento den svoje narozeniny také česká tenistka Sandra Kleinová. 8. 5. odešel Brian Jones z kapely Rolling Stones a nahradil ho Mick Taylor. 8. květnový den přinesl na svět také zpěváka australských Savage Garden Darrena Hayese. To se psal rok 1972. Na den přesně o 3 roky mladší je jeho kolega Enrique Iglesias. Také se uskutečnil první let přes severní pól. 8. května se François Mitterrand stal dalším francouzským prezidentem.
1: Kalendář. Významné události a výročí pro dnešní den.

0: ale nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
1: Navštivte vašeho autorizovaného partnera vozů Volkswagen. Autosalon Klokočka v Praze 6 Zřepích. www.klokočka.cz.
2: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
3: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.

0: Nevíte, kam během volna vyrazit, tak tady máte pár tipů. Hrnčířské a řemeslné trhy v Berouně. Ty proběhnou zítra a taky v neděli od 8 do 17 hodin. Beroun, Husovo náměstí. Hlavním tématem jarních trhů je nožířství a dřevo do kuchyně. Ale těšit se můžete i na tradiční keramiku a porcelán, sklo, šperky, produkty kovářů, kameníků i výrobky ze dřeva. No a ještě mám pozvánku na ten dnešní sváteční den. Beefeater party v hospůdce v Otvovicích. Ta tedy proběhne dnes v pátek 8. května. Od 20 hodin vystoupí skupina Do Petra a vstupné je dobrovolné.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: I o sváteční den pro vás sledujeme, co se děje na silnicích v regionu, a pozor si dejte na silnici číslo 9 u obce Kly na Mělnicku. Je tam bohužel vážná dopravní nehoda, silnice je v tuhle chvíli uzavřená, protože tam probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Došlo ke střetu osobního auta s motorkářem na složky integrovaného záchranného systému. Tedy jsou všechny na místě, tak s tím počítejte a jezděte opatrně.
0: Relax Radio. Největší hity 90. let.

pátek odpoledne, třeba jste si teď tuhle písničku někdo i zaspíval. Elán, Zanedbaný sex, ale pozor, nejvíc si prý zpíváme ve sprše, nejčastěji country písně, no a ti odvážnější se pustí třeba do písní jako Bohemian Rhapsody od skupiny Queen. U téhle písně pozor, síly vám možná dojdou dřív než teplá voda. A další oblíbená píseň podle statistik ve sprše je prý I Will Always Love You od Whitney Houston. Tímhle rozhodně otestujete sousedovo nervy. No a když už jsme tedy ve sprše, pojďme otevřít dnešní odpolední téma. Jak dlouho vám trvá sprcha? Tak jsem zvědavej na ty časy. 606-736-736 můžete posílat SMSky nebo nám přímo do studia zavolat.

0: 50 tisíc. V autosalonu Klokočka ho pořídíte již od 759 tisíc korun. www.klokočka.cz
1: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: půl minuty a je tu 17. hodina. Hezké pozdní odpoledne.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Časí.
0: Tak dnes se nám to sluníčko moc neukázalo, možná později večer, teď koukám ven směr Sýtenské údolí, trošku nakladně vykukuje. Večer pak bude více ubývat oblačnost a zítra ráno bude polojasno nebo skoro jasno. Během dne očekáváme ale přechodně i zvětšenou oblačnost, ale už bez srážek. Večer se od západu na většině území kraje i vyjasní. Taková bude sobota s teplotami 17 až 20 stupňů Celsia.

Pojďme opět v další společné hodince navázat na téma sprcha, která je dnes samozřejmostí, ale průměrný člověk v ní za život stráví skoro rok a půl času. A pozor, běžná 10-minutová sprcha prý spotřebuje kolem 100 litrů vody. To je asi tolik, kolik člověk vypije za 50 dní. A přitom existuje rekordman z Austrálie, který se sprchoval nepřetržitě přes 340 hodin. A to všechno kvůli charitě. Jenomže účet za vodu raději nezveřejnil. Tak jak jsou na tom naši posluchači? Jak dlouho vám trvá sprcha? Pojďme na některé SMSky. Ahoj, já když se sprchuju, tak jak kdy? Někdy 3 minuty a někdy jsem schopná stát pod sprchou i 20 minut. Podepsaná je Jitka. Zdravíme do relaxu, my máme vanu, sprchu nemám ráda, každopádně ve vaně dokážu být i přes hodinu. Podepsaná Maruška. No tak jak to máte vy? I dál můžete psát 606 736 736. Za chvilku můžete samozřejmě napsat i přes naše sociální sítě.

0: Jste s relaxem, sprcha nebo vana? To dneska řešíme, myslím si, že tohle je věčné téma, ale nás zajímá dnes sprcha. Jak dlouho vám trvá se osprchovat? Martin píše do studia Rádia Relax, jsem schopný to dát i do 2 minut, Honzo. No a Patrik, ten napsal, dobrý den, tady Patrik Hercík, tak sprcha mi trvá klidně i 20 minut a koupel, tak když je čas, tak 3 hodiny. A musím říct, že pecka. A jinak teďka jsem s přítelkyní a opékáme bušty a posloucháme Relax. Myslíte, že by šlo jí pozdravit a vzkázat, že jí moc miluju? No jasně, Patriku. Takže Barčo, vyřizuju tady vzkaz od Patrika, a já stejně myslím a věřím, že ty to víš, že Patrik tě neskutečně miluje. Vyřízeno, a za tenhle vzkaz mu nezapomeň dát teď velkou pusu.
1: Odpolední Relax. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak pojďme zkontrolovat dálnice. Pozor na D6 na čtvrtém kilometru, na čtvrtém a půltém kilometru ve směru na Prahu je pro poruchu odstavené osobní vozidlo a zasahuje do pravého jízdního pruhu, tak opatrně na to. D7 ve směru na Prahu na šestém kilometru, opět porouchané vozidlo, je tam odstavené osobní auto s defektem, tak s tím taktéž počítejte. Jinak koukám na ostatní dálnice a je klid, nemáme hlášenou žádnou dopravní nehodu, tak i dál jezděte opatrně. Je sváteční den, tak ať všichni pořádku dojedeme do svých cílů.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Jak dlouho se relaxaci sprchujete? To dnes o sváteční den společně řešíme. Psát můžete samozřejmě i přes náš profil na Facebooku Relax Radio. A když už se někdo sprchuje dlouho, víc jak 10 minut, to se tady hodně často objevuje, že je to třeba kolem 20-30 minut, možná v té sprše dostanete i zajímavé nápady. Existuje dokonce vědecký důvod, proč nás ve sprše napadají ty nejlepší nápady. Mozek je totiž v teple a bez rušení, je v takzvaném default režimu, kdy volně propojuje myšlenky. Právě ve sprše údajně vznikly některé reklamní slogany, taky hudební hity i technické patenty. Takže pokud dnes večer někdo při sprchování vymyslíte nějaký geniální podnikatelský plán, věda na to říká, je to zcela úplně normální věc. No tak jsem zvědavý, co nového se dneska večer vymyslí.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio.

0: Naprostá pohoda teď ovládá Eter Rádia Relax. Tohle byl Nio. Jestli vám dnes někomu byla trošku zima, pak skvělým způsobem, jak se rychle dostat do tepla, je tanec. Stačí pár minut pohybu, zrychlí se tep, rozproudí krev a tělo začne samo vyrábět teplo. No tak kde si dnes třeba můžete s přáteli zatančit? Tady od nás máte pozvánku.
1: Klub Rádia Relax je tu pro tebe každý pátek a sobotu večer. Bar plný skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město.

0: Toman Motors, autorizovaný prodejce a servis značek vozů Ram a Dodge. V naší nabídce naleznete nové vozy Ram, Dodge Durango nebo Charger. Na nové vozy poskytujeme 3letou tovární záruku, zajišťujeme záruční i pozáruční servis. Samozřejmostí je i výhodné financování firemních vozidel. Vyřizujeme zdarma veškeré svolávací akce na všechny dovezené vozy těchto značek do České republiky. Toman Motors, váš prodejce a servis amerických vozů. Najdete nás v Rynholci u Nového Strašecí. tomanmotors.com.
1: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
2: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival Ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.

0: Tohle byla Pink a teď koukám na hodiny. 18 hodin 1 minuta k tomu, to je přesný čas. Pojďme ale mrknout i na oblohu.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
0: No nevím jak u vás, ale tady na Kladně svítí občas sluníčko, takže to, že se k večeru ukáže slunce, opravdu meteorologům vychází přesně. Možná, že tedy i ten zítřejší den bude podle téhleté předpovědi. Já doufám, že ano, protože to zní fantasticky. Ráno bude polojasno nebo skoro jasno, během dne sice očekáváme přechodně i zvětšenou oblačnost, ale už bez srážek. Večer se pak od západu na většině území kraje vyjasní. Nejvyšší denní teploty 17 až 20 stupňů Celsia, to jsou za mě hodně příjemné teploty. Taková bude sobota. Tak to jsme tak trošku předběhli ten čas, koukali jsme na sobotu, tak pojďme koukat na ten dnešní páteční večer. Mezi 18. a 19. na relaxu třeba Pavel Celta, terapeut. Teď na startu hodiny Joel Corey, já vám přeju pohodový sváteční podvečer. Co děláte? Vytáhnu dneska někdo grill, nebo jste někde hezky

0: Máme pátek, 18 hodin, 8 minut k tomu a dnes jsme se mimo jiné bavili o sprchování. Asi zatím nejdelší dobu ve vodě měl posluchač Patrik, který sice ne ve sprše, ale ve vaně, dokáže ležet i 3 hodiny. No tak to klobouk dolů. A jedna kuriozita, v Japonsku relaxaci existují chytré sprchy, které umí prý analyzovat stres člověka podle teploty těla a pulzu. Podle toho sami prý nastaví teplotu vody. Takže zatímco někdo doma bojuje s tím, jestli teče teplá, ono to někdy nastavit trošku dělá problémy, tak Japonci už mají vlastně sprchu, která pozná, jaký jste měli vlastně den. Relax Radio. Honza Ladra.
1: Honza Ladra. Ahoj, tady Pavel Calta. Zdravím všechny posluchače Rádia Relax.

0: popojet zase trošku v čase. Koukám do kalendáře, stále samozřejmě si užíváme sváteční den a taky máj, lásky čas. Máme květen a to je rozhodně měsíc lásky, ale jsou znamení, co si tenhle měsíc užívají opravdu ve velkém. Tak převážně jsou to váhy, taky zdravím. Romantika váhy bude prý provázet na každém kroku, touha po harmonii zesílí, ale nenechte se zatlačit do kompromisů, které vám nevyhovují. Láska potřebuje rovnováhu. Tak zdravíme všechny váhy a ještě taky pozdravíme ryby. I pro vás bude květen velmi romantický měsíc. Můžete zažít silné citové okamžiky i návrat k něčemu, co už jste považovali za uzavřené. A to zní hodně zajímavě.
1: Relax Radio. Relax Radio.

do studia, ale i na naše sociální sítě na Facebook, jak dlouho se dokážete sprchovat. No tak asi nejčastější odpověď vás posluchačů, když koukám na monitor, je kolem 10 minut. A teď pozor, nejvíc úrazů v koupelně se nestane ve vaně, ale právě ve sprše. Klouzání, pády a taky špatné otočení. Jen v Evropě jde prý o 100 000 zranění ročně. A úplně nejnebezpečnější moment, když se sprchujeme, no, zkuste si tipnout. Ano, když si myjeme vlasy. Když člověk zavře oči při mytí vlasů. Mimochodem, zpívání ve sprše, ať to trošku odlehčím, tak o tom už jsem mluvil, že často zpíváme od Queenu Bohemian Rhapsody, nejčastěji si zpíváme country písně, ale podle psychologů má zpěv ve sprše podobný efekt na náladu jako lehká meditace. No tak jsem zvědavý, s čím dneska večer ve sprše budu meditovat.

Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun.

0: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
1: Hledáte nové bydlení pro rodinu blízko Prahy? Kladno Living v Kročehlavech nabízí moderní byty 3+ KK, ideální pro rodiny s dětmi. Školy, školky, obchody i přírodu máte na dosah. A v Praze jste za 25 minut. KladnoLiving.cz. Kladno Living. Rodinné bydlení od 95 000 korun za metr čtvereční.

0: Tak tohle byla Beyoncé, Break My Soul, nádherná píseň, takhle na zpomalení. Já doufám, že jste taky tak nějak během toho dnešního dne hezky zpomalili a že si teď užíváte ten sváteční večer. Za chvilku Lucie a Šrouby do hlavy, jestli máte rádi tyhle české, slovenské songy, k tomu hity 80. 90. let, tak dneska večer na kavárně Rádia Relax. Od 21 hodin koukám, kdo tam pro vás dnes z kolegů bude hrát a bude tam dnes Tomáš Král. Takže já bych to viděl teď následovně. Jaká dobrá večeře, grilovačka. No a pak kavárna Rádia Relax.
1: Léta 80.

0: 19. hodinou. Zítra nás čeká teplejší den než dnes. A i neděle, koukám, už na to se povede. Ostatně na to koukneme společně za chvilku počasí. Možná důvod zase vytáhnout grily. V Česku je grilování hodně oblíbené, ale nečekejte žádné exotické věci, ale spíš poctivé a jednoduché jídlo, které je i rychle hotové. Nejčastěji prý opékáme podle statistik špekáčky a klobásy, následuje pak vepřové maso, hlavně krkovice. No tak ať už si dáte cokoliv, užívejte si prodloužený víkend, nejlépe s relaxem.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Na minutu i na sekundu přesně právě teď 19:00.
1: Relax Radio. Časí.
0: Tak ten dnešní večer přinesl protrhávání oblačnosti, občas vykukuje sluníčko a to je dobře, hned je lepší nálada. A ten zítřejší den, tak ten, myslím si, že se, co se týká počasí, ten se určitě podaří. Ráno bude polojasno nebo skoro jasno, během dne očekáváme přechodně i zvětšenou oblačnost, ale beze srážek. Večer se pak od západu na většině území kraje vyjasní. Nejvyšší denní teploty, ty sobotní 17 až 20 stupňů. Tak já vám přeju hezký zbytek dnešního svátečního večera, ještě nabídnu muziku, bude třeba Aqua. Takový krásný hudební návrat. A jak už jsem říkal, ten návrat hudební můžete zažít dneska i na kavárně Rádia Relax, nebo třeba pokud máte raději současné hity, tak můžete vyrazit do klubu Rádia Relax. Mějte se hezky, hezký prodloužený víkend a já zase v pondělí naslyšenou.

0: tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
1: Navštivte vašeho autorizovaného partnera vozů Volkswagen. Autosalon Klokočka v Praze 6 Zřepích. www.klokočka.cz.
2: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
1: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
2: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
3: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Relax

0: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
2: Relax Radio. Relax. Relax Radio.
3: Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8

Čekuj náš web. www.radio-relax.cz. Jsme všude s tebou. Normál říkáme.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,7

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Radio ve vašem městě.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Je relax. Relax Rádio.

Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Rádio.

0: Události a výročí pro dnešní den. Dnes je 9. května. Tento den roku 1837 se narodil německý automobilový obchodník Adam Opel. V roce 1949 ve státě New York spatřil světlo světa zpěvák Billy Joel. Roku 1953 přišel na svět basák Status Quo John Edwards. Narozeniny má i člen House Martens Paul Heaton. O dva roky mladší je slovenský tenista Miloslav Mečíř. Ročník 1964 jsou člen Oasis Paul McGuigan a bubeník Nickelback Ryan Wickdahl. Dva roky předtím, než se tito pánové narodili, podepsali Beatles svoji první nahrávací smlouvu. Na monarský trůn usedl roku 1949 princ Rainier III. Šest let na to vstoupilo Německo do NATO. Psal se rok 1987, kdy se ženil herec Tom Cruise. Dnešním oslavencem od roku 1962 je zpěvák skupiny Depeche Mode Dave Gahan.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Relax.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude. Je relax.
0: Relax Rádio. They say like